0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď sa vozím s bicyklom.

0: na moře.
1: Plávám. Skáčem do vody.
2: Najbolší glasbený mix.
3: Politný Rádio 1.
2: Več politja.
3: Več dobre glasbe.